Power play.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Monkey see, monkey do. Monkey see, monkey do.

0: když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.
1: You know, I want your money.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Ve druhém čtvrtletí pražská burza posilovala, kdy téměř vymazala ztráty z toho prvního. Do výkonnosti vstoupila dividendová sezóna, kdy index BXTR, tedy včetně hrubých dividend, posílil o 6%, zatímco čistě cenový index PX zaznamenal růst o 2%. Co je doma na dividendách, to se počítá. A nezapomeňte si je tedy vyzvednout, pokud vám nechodí automaticky. Minulý týden si pražská burza připsala přes 2% a od začátku roku se tak konečně přehoupla do kladných čísel. Týden se nesl ve znamení comebacku akcí Čekoslovako. Z historických minim se zedmuli o 17%. Nejvíce od lednového vstupu na burzu. Dařilo se také zbrojovce Colt.cz Group, která včetně dividendy posílila o ďábelských 6,66%. Společnost plánuje prodat svůj nadpoloviční podíl v maďarské dceřiné společnosti. ČES oznámil, že novým předsedou dozorčí rady se stal Radim Fiala a realitní developer CTP plánuje nový park na jihu Maďarska a otevřel také nové distribuční centrum pro Saint-Gobain u České Lípy. Tento týden by měla své hospodářské výsledky za první čtvrtletí zveřejnit společnost MMCT. Premiér Andrej Babiš v rámci interpelací připustil vstup letiště Praha na burzu. Že by se s emisemi blízkalo na lepší časy? Na vstupu hned dvou společností na trh Start také pracuje poradenská společnost Starty. To nám prozradil její výkonný ředitel František Bostl v podcastu, který brzy naleznete na YouTube Pražské burzy. Vypadá to tedy, že v navíce Pražské burzy by mohly brzy přistát další akcie. Analytik FIO banky Karel Nedvěd zvýšil doporučení pro akcie komerční banky na akumulovat ze stupně drže. Cílovou cenu snížil na 1043 korun. Celá analýza je dostupná na stránkách FIO banky. Výroční analytické zprávy k akcím M2C, Bezvavlasy a již dříve k MNT 1997 zveřejnili analytičtí poradci těchto emitentů Startipo, respektive Liftia. Dostupné jsou mimo jiné na stránkách Pražské burzy. Pohled do makrosvěta. Statistici potvrdili růst českého HDP o 2,2% meziročně. Nálada ve výrobě se v červnu zlepšila nejvíce za 4 roky. Ekonomové tak uvažují, zda by tahounem naší ekonomiky nyní nemohl být právě průmysl. Tento týden přinese zpomalující inflaci i tvrdá data o výkonu maloobchodu, průmyslu, stavebnictví a trhu práce. Výnosy patří trpělivý.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. ZUN.
1: Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme čerstvou pohlednici z hlubokého vesmíru. Čínská sonda Tianwen-2 poslala domů vůbec první snímek takzvaného kvaziměsíce Kamo-Oa Leva, jak informoval portál space.com. Sonda odstartovala v roce 2025 a urazila neuvěřitelnou miliardu kilometrů, aby se přiblížila na pouhých 20 kilometrů k tomuhle malému balvanu. A věřte mi, je opravdu malý, v průměru 16 až 20 metrů, prakticky vesmírný oblázek. A tady začíná ta záhada. Vědci se domnívají, že Kamo-Oa Leva možná není obyčejný asteroid, ale kousek na

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Dohrál nám Brazilec Paulinho da Costa, který 16. července 1984 vydává své páté sólové album Sunrise. Paulinho je velice vyhledávaným perkusistou a doposud se jeho práce objevila na stovkách alb. Vždyť pravidelně spolupracuje s Earth, Wind & Fire, dělal na Jacksonově Thrilleru, s Princem, s Vandrosem nebo třeba na soundtracku Horečky sobotní noci.
1: To be part of the project, and it was so great. And I learned a lot from it too.

0: váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Powerplay.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zoom rádia a Huči Kuči tance. Na Apple TV Plus odstartovala pátá řada komediálního seriálu Trying. HBO Max rozjelo sketchový seriál Život Larry a honba za neštěstím. Sky Showtime nasadil v neděli Pět nocí u Freddyho 2 a obsazení připravovaného prequelu Oceans se rozrostlo. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Ve druhém čtvrtletí pražská burza posilovala, kdy téměř vymazala ztráty z toho prvního. Do výkonnosti vstoupila dividendová sezóna, kdy index BXTR, tedy včetně hrubých dividend, posílil o 6%, zatímco čistě cenový index PX zaznamenal růst o 2%. Co je doma na dividendách, to se počítá. A nezapomeňte si je tedy vyzvednout, pokud vám nechodí automaticky. Minulý týden si pražská burza připsala přes 2% a od začátku roku se tak konečně přehoupla do kladných čísel. Týden se nesl ve znamení comebacku akcí Čekoslovako. Z historických minim se zedmuli o 17%. Nejvíce od lednového vstupu na burzu. Dařilo se také zbrojovce Colt.cz Group, která včetně dividendy posílila o ďábelských 6,66%. Společnost plánuje prodat svůj nadpoloviční podíl v maďarské dceřiné společnosti. ČES oznámil, že novým předsedou dozorčí rady se stal Radim Fiala a realitní developer CTP plánuje nový park na jihu Maďarska a otevřel také nové distribuční centrum pro Saint-Gobain u České Lípy. Tento týden by měla své hospodářské výsledky za první čtvrtletí zveřejnit společnost MMCT. Premiér Andrej Babiš v rámci interpelací připustil vstup letiště Praha na burzu. Že by se s emisemi blízkalo na lepší časy? Na vstupu hned dvou společností na trh Start také pracuje poradenská společnost Starty. To nám prozradil její výkonný ředitel František Bostl v podcastu, který brzy naleznete na YouTube Pražské burzy. Vypadá to tedy, že v navíce Pražské burzy by mohly brzy přistát další akcie. Analytik FIO banky Karel Nedvěd zvýšil doporučení pro akcie komerční banky na akumulovat ze stupně drže. Cílovou cenu snížil na 1043 korun. Celá analýza je dostupná na stránkách FIO banky. Výroční analytické zprávy k akcím M2C, Bezvavlasy a již dříve k MNT 1997 zveřejnili analytičtí poradci těchto emitentů Startipo, respektive Liftia. Dostupné jsou mimo jiné na stránkách Pražské burzy. Pohled do makrosvěta. Statistici potvrdili růst českého HDP o 2,2% meziročně. Nálada ve výrobě se v červnu zlepšila nejvíce za 4 roky. Ekonomové tak uvažují, zda by tahoun naší ekonomiky nyní nemohl být právě průmysl. Tento týden přinese zpomalující inflaci i tvrdá data o výkonu maloobchodu, průmyslu, stavebnictví a trhu práce. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: It's a family ticket.
3: Us two here are the legal parents of these two kids here. And she is their biological mother. Together, we're a family. Do we know what that looks like yet? No. No, we don't. Will it present some issues,
2: fam? Just go in.
3: All right, thanks very much.
4: Na Apple TV Plus startuje pátá řada oblíbené britské komedie Trying. Nicky a Jason mají po 4 řadách adopce konečně alespoň trochu ustálený rodinný život. Jenže na Prahu se jim znovu objeví Kat, biologická matka jejich dětí Princess a Tylera, a vnese do jejich domácnosti pořádný vír chaosu. V hlavních rolích se vracejí Esther Smith a Rafe Spall, po jejich boku pak Charlotte Riley jako Kat a nově v obsazení se objeví i Celia Imrie. Zdá se, že klidná rodinná pohoda u Nicky a Jason nikdy netrvá dlouho. Sotva se usadí, minulost už klepe na dveře. 8dílná pátá řada seriálu Trying je nyní k dispozici na Apple TV+.
5: We're not a normal family, are we?
6: Single, back!
5: Scott.
7: I think we're probably more normal than you think.
8: What film is this supposed to be?
9: The Ring. We watched this on our third date, so contextually, it's romantic.
8: So it was a move to get you all scared and cuddling up.
7: No, it wasn't a move. It was definitely a move. There's no.

Josh Gad se podle informací serveru Variety přidává k hvězdnému obsazení chystaného prequelu k Ocean's 11, který vzniká ve Warner Bros. Pod vedením Margot Robbie a Bradleyho Coopera. Gad má ve snímku stvárnit výraznou roli a doplňuje už tak nabitý ansámbl, ke kterému v posledních týdnech přibyli i Oscarový nominant Wagner Moura v roli záporáka a Monica Barbaro. Připomeňme si, že Robbie a Cooper si zahrají rodiče Dannyho Oceana, tedy postavy, kterou proslavil George Clooney. A diváky čeká podle Robbie epická loupež na velké ceně Monaka v roce 1962. Cooper film zároveň režíruje podle vlastního scénáře a v hlavní roli se objeví po boku Robbie. Gad si tak s Ocean's prequelem přidává další projekt do nabitého kalendáře. Čeká ho totiž i Spaceballs The New One, pokračování Angry Birds a Frozen nebo adaptace knihy All the Places You Will Go s Adrianou Grande. Prequel, který zatím nemá oficiální název, má zamířit do kin 25. června 2027. Natáčet se má začít už na konci července v Paříži a následně na francouzské riviéře. Jak já mám ráda tyhle hejslahoutky.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: We threw a rod. Get comfortable.
1: Well, it's going to be a while.
0: He's got the wrench. He's No, we got to wait here.
1: What are you talking about?
0: We got to wait on the plane. We got to wait right here until they fix the mechanical issue.
2: I got to sit in the middle with shitty snacks?
1: Yeah.
2: For 5 hours? Are you crazy?
0: This is the airplane experience.
2: Well, it's not a good experience.
3: Action. Na HBO Max se streamuje nová komediální sketch série Život Larry a honba za neštěstím. Larry David se vrátil na obrazovky poprvé od konce Larry Kročce a spolu se svým dlouholetým spolupracovníkem Jeffem Schaeferem vytvořil sedmidílnou minisérii, v níž jeho typicky neurotický malicherný charakter vstupuje do klíčových okamžiků americké historie. Od psaní deklarace nezávislosti přes Rosa Parks až po přistání na měsíci. Série vznikla jako satirická oslava 250. výročí založení Spojených států a producentským partnerem je společnost Higher Ground bývalého prezidenta Baracka Obamy a Michelle Obamy, kteří stáli u zrodu celého konceptu. Obama se v seriálu dokonce sám objevuje v jedné ze scének a s Davidem měl podle režiséra Schaefera i tvůrčí přestřelky na natáčení. Každá epizoda obsahuje zhruba 4 samostatné historické scénky a v obsazení se mihnou jména jako John Hamm, Catherine Hahn, Bill Hader, Sean Hayes, Vince Vaughn nebo Lin-Manuel Miranda. Kritika hodnotí seriál jako nevyrovnaný, ale zábavný návrat Davida k jeho starým SNL scénaristickým kořenům. Život Larry a honba za neštěstím můžete nyní sledovat na HBO Max.
4: What the hell is going on here?
5: Beggars can't be choosers.
6: You know what? I'm a choosing beggar.
7: What a party!
8: Is a declaration of common sense.
9: No sharing dessert.
8: It's unsanitary.
9: Sometimes I don't want a whole slice of pie. I just want a taste of pie.
8: Get your own damn piece of pie, Franklin.

0: So you wanna tell me about your bad dreams?
1: It's always the same.
0: You're dead.
2: Sky Showtime přidal do své nabídky horor Pět nocí u Freddyho 2, pokračování úspěšného hororu podle populární videohry. Rok po hrůzách v uzavřené pizzerii se Mike, bývalý noční hlídač v podání Josha Hutchersona, stará o mladší sestru Abby, kterou tehdy zachránil před zákeřnými animatronickými loutkami. Abby ale svým animatronickým kamarádům nepřestala scházet a tak se navzdory bratrovu zákazu tajně vydá zpátky do pizzerie, čímž spustí nové, ještě krvavější kolo hrůzy a odhalí desítky let skrývané tajemství o původu Freddyho. Režii opět držela v rukou Emma Temi, scénář napsal tvůrce původní hry Scott Cawthon a v hlavních rolích se vedle Hutchersona objeví i Elizabeth Lale, Matthew Lillard nebo McKenna Grace. Kdo přežil první díl, ví, že u Freddyho žádná noc neproběhne v klidu. Tahle bude navíc o to delší a krvavější. Pět nocí u Freddyho 2 sledujte nyní exkluzivně v rámci předplatného na Sky Showtime.
0: We're never gonna be able to move forward until you deal with some of the mess you left in your head.
1: My father was a monster. You know that.
3: Everyone called it an accident, but it wasn't until years later when those five children went missing that I knew she was murdered by him.
4: Trpíte depresí?

Ještě mám pro vás souhrn novinek, které dorazily do kin minulý čtvrtek, tedy 2. července. Do kin vstoupila francouzská komedie A je to tady zas s Christianem Clavierem a Didierem Bourdonem. Alice a François se konečně chystají na svatbu, jenže vyjde najevo, že výsledky DNA testů byly chybné a otcové nevěsty a ženicha musí přehodnotit celý svůj původ. Z Ameriky dorazilo komorní manželské drama s komediální příchutí Pozvání, které natočila Olivia Wilde. Joe a Angela procházejí manželskou krizí a jedna nevinně vypadající večeře se záhadnými sousedy se zvrtne v noc plnou odhalení a skrytých tajemství. V hlavních rolích září kromě Olivie také Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Nově najdete v kinech i česko-americký dokument Budoucnost utváří minulost kauza Hilsner o neslavné Hilsneriádě z konce 19. století, který přináší nové důkazy zpochybňující vinu Leopolda Hilsnera. Druhým dokumentem je ukrajinský portrét Sentimentální cesta po Paradžanovově planetě, poetická esej o životě a díle tohoto vizionářského filmaře. A pro nejmenší diváky dorazili do kin Mimoni a Monstra. Žlutí panělácové tentokrát terorizují natáčení v Hollywoodu a na scéně se objeví i skutečná monstra. Toť vše z posledních kinopremiér. Hovk!

Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste si naladili Půlnoc v Hollywoodu a především Zoom Radio. Máte vkus. Od mikrofonu se loučí Čínečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

Trpíte depresí? Netrpte. Jak naladíte rádio DAB depresí? Stejně jako u FM rádia.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Vesmírný dalekohled Jamesa Webba slaví čtvrté narozeniny a NASA to oslavila portrétem, ze kterého se tají dech. Jak popisuje portál space.com, na snímku září galaxie Centaurus A, vzdálená 11 milionů světelných let. Ta podivně pokrousená kráska vznikla ze srážky dvou galaxií před zhruba 2 miliardami let. Webb se svým infračerveným zrakem prokoukl hustými mraky prachu, kterými Hubble nikdy neprohlédl. V srdci galaxie číhá supermasivní černá díra, chrlí plazmové výtrysky a živí se plynem, který kolize naservírovala jako vesmírný švédský stůl. A záhady? Na snímku se objevuje podivný útvar ve tvaru písmene S a vědci zatím netuší, jak vznikl. Černá díra prý dokáže hvězdy rodit i zabíjet. Kosmický šéfkuchař s velmi svéráznou náladou. 4 roky Webba, 11 milionů let cesty světla. A všechno stihneme před obědem. Nejde se pozemsky.
0: Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí.

0: že pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní party zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: nás to poslali.
1: 1. července 1982 přilétají na Zemi mimozemšťané. Jejich schopností je měnit podobu svou i svého vesmírného plavidla, ač je to pivní sud, jak jinak než plzeňského, nebo kontejner na odpadky.
0: Nepozvete nás dál?
2: Ano, jistě. Prosím.
0: Byl jste vybrán nejvyšším počítačem galaxie jako představitel planety.
1: Sci-fi parodie Pozdrav ze zeměkoule od scénáristy a režiséra Oldřicha Lipského, která právě vstoupila do kin, nám předkládá humornou formou československou socialistickou realitu 80. let s kapkou toho ekologického podtextu.
2: Jestli jste opravdu přiletěli z kosmu, tak byste přece vypadali úplně jinak.
0: A jak?
2: Třeba jako zelení pidi mužíci nebo tak něco.
1: Rostomilou dvojku mimozemšťanů A a B v podání Milana Lasici a Julia Satinského doplňuje Jiří Mencel, co by doktor Nešťastník, kterému se poštěstilo mít tyhle dva ufouny na krku.
2: Proč já? Proč zrovna já?
0: Podívejte, pane doktore, vy jste naprosto průměrný, bezvýznamný člověk.
2: Dobře.
1: Oldřich Lipský obsadil i do mnoha menších rolí skvělé osazenstvo herců. Konvalinkovou, Kopeckého, Kodeta a nebo Vladimíra Hrabánka. A tímto zdravím Štěpána Hrabánka, pokud nás právě poslouchá na chalupě.
3: Zatracená, skurvená práce. Kde se flákáte?
4: Od co nešete?
5: Pozor na silný slova.
3: Ale já se ti na silný slova můžu vystrat. Tamhle máte lopaty jako kedy makat. Chlapci.
6: Nastupujeme uměleckou dráhu.
3: Tudíž si vám na tu práci můžeme přijít. Zatracená, skurvená práce!
0: Promiňte. Neměl byste pro nás nějakou zatracenou, skurvenou práci?
1: Děj je v srdečném Pozdravu ze zeměkoule také doplněn animovanými sekvencemi od humoristického kreslíře Vladimíra Jiránka. A ačkoliv tato komedie není až tak brilantní jako předešlé snímky Lipského, hlášky z tohoto filmu zlidoví.
0: Dobrý den. Jak byste reagovala na návštěvu mimozemských civilizací?
3: Hrajte se, já se o politiku nezajímám.
0: Lidé jsou zvláštní.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíc nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu. Férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz
2: Prodáno!
3: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
4: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
1: Vkus.
3: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
4: Powerplay.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Ve druhém čtvrtletí pražská burza posilovala, kdy téměř vymazala ztráty z toho prvního. Do výkonnosti vstoupila dividendová sezóna, kdy index BXTR, tedy včetně hrubých dividend, posílil o 6%, zatímco čistě cenový index PX zaznamenal růst o 2%. Co je doma na dividendách, to se počítá. A nezapomeňte si je tedy vyzvednout, pokud vám nechodí automaticky. Minulý týden si pražská burza připsala přes 2% a od začátku roku se tak konečně přehoupla do kladných čísel. Týden se nesl ve znamení comebacku akcí Čekoslovako. Z historických minim se zedmuli o 17%, nejvíce od lednového vstupu na burzu. Dařilo se také zbrojovce Colt.cz Group, která včetně dividendy posílila o ďábelských 6,66%. Společnost plánuje prodat svůj nadpoloviční podíl v maďarské dceřiné společnosti. ČES oznámil, že novým předsedou dozorčí rady se stal Radim Fiala a realitní developer CTP plánuje nový park na jihu Maďarska a otevřel také nové distribuční centrum pro Saint-Gobain u České Lípy. Tento týden by měla své hospodářské výsledky za první čtvrtletí zveřejnit společnost MMCT. Premiér Andrej Babiš v rámci interpelací připustil vstup letiště Praha na burzu. Že by se s emisemi blízkalo na lepší časy? Na vstupu hned dvou společností na trh Start také pracuje poradenská společnost Starty. To nám prozradil její výkonný ředitel František Bostl v podcastu, který brzy naleznete na YouTube Pražské burzy. Vypadá to tedy, že v navíce Pražské burzy by mohly brzy přistát další akcie. Analytik FIOBanky Karel Nedvěd zvýšil doporučení pro akcie komerční banky na akumulovat ze stupně drže. Cílovou cenu snížil na 1043 korun. Celá analýza je dostupná na stránkách FIOBanky. Výroční analytické zprávy k akcím M2C, Bezva Vlasy a již dříve k MNT 1997 zveřejnili analytičtí poradci těchto emitentů Startipo, respektive Liftia. Dostupné jsou mimo jiné na stránkách Pražské burzy. Pohled do makrosvěta. Statistici potvrdili růst českého HDP o 2,2% meziročně. Nálada ve výrobě se v červnu zlepšila nejvíce za 4 roky. Ekonomové tak uvažují, zda by tahoun naší ekonomiky nyní nemohl být právě průmysl. Tento týden přinese zpomalující inflaci i tvrdá data o výkonu maloobchodu, průmyslu, stavebnictví a trhu práce. Výnosy patří trpělivý. Z pražské burzy zdraví Jan Tománek.
2: Tak co? Dobrý?

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Naše domovská galaxie, Mléčná dráha, může být větší, než jsme se mysleli. Jak popisuje portál space.com, astronomové znovu proměřili spirální ramena naší galaxie a zjistili, že se dá hnout dál a šíře, než ukazovali předchozí odhady. Vědci využili data z rentgenových observatoří NASA Chandra a evropské XMM Newton. Trik byl elegantní. Sledovali, jak rentgenové světlo ze vzdálených záblesků gamma, tedy z nejmoudnějších explozí ve vesmíru, odráží od prachových mračen v ramenech Mléčné dráhy. Podle geometrie těchto světelných ozvěn jsou vnější ramena zhruba o 10% dál, než se soudilo. Nejvzdálenější rameno má šířku asi 3500 světelných let. To znamená přepočítat hmotnost, rotaci i strukturu celé galaxie. Drobná korekce, obří následky. Někdo si zase bude muset koupit větší mapu. Držte si vesmír u srdce, milí posluchači, a nezapomeňte občas vzhlédnout. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
4: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
3: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
6: Stroboskopická mucha!
5: Ve jménu světla, U1 Lighting, tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
9: O zero trust architecture.
8: NIS2 compliance, sankce až 10 milionů.
9: Endpoint detection, lock management, SOC jako služba.
8: Recovery plan. Endpoint detection.
9: Multifactor.
8: Penetrační test, lock management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklam

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: A Total Music makes a WWRL inside of the GB experience. I'm Gary Bird. Forget all the negatives. Think about positives. Be what you want to be.
2: Gary Bird má svou rádiovou show v New Yorku už od 70. let, kdy usedl za mikrofon v 17 letech a velmi rychle si vybudoval status nejoblíbenějšího rádio DJe. Nejenže přidává ke své moderátorské práci i dávku rapu, také jeho pozitivní myšlení je doslova nakažlivé a stal se z něj v podstatě motivační coach na
3: In many cases, I think that all of us suffer from the ideas that people have of those things that we can't do for whatever reason. Sometimes it may be race, sometimes it's lack of education and so forth.
2: A toho přivedlo k napsání Single Crown.
3: Well, the crown is really a point of consciousness at which all people can achieve their true potential. And the crown is a place in our minds where we can go and where all becomes achievable.
2: Stevie Wonder, velký milovník rádia, sám před časem kontaktoval Garyho a udržují spolu kontakt. A proto není ani takovým překvapením, že Stevie Wonder zatoužil pracovat i na singlu The Crown.
3: I was on my way to the studio when Stevie called and he said, hey, what you up to? And I said, well, I'm on my way to studio and I got the session. I'm recording a tune called The Crown. And he said, what's The Crown? I said, it'll take too long to explain, believe me. I said, but I'll record it and I'll give you a call back. He says, no, I want to hear it.
2: Skvělý single The Crown, který vychází 23. července 1983 a na kterém zpívá Becky i úžasná Tina Marie, nebude mít bohužel takovou propagaci, jakou by si zasloužil a v americkém R&B žebříčku dosáhne pouze 69. místa. Ale Evropa se Single Crown od Garyho Birda zamiluje.
3: So I said, okay, well, I played it through the telephone and in the middle of it he started sort of shouting. I said, what's wrong? Is it too loud? He said, no, I want you to catch the next plane to Los Angeles because I'm the only one who can do that music for you.
2: A vězte, že Gary Bird bude mít stále oblíbenou rádio show ještě v naší době a se Stevie Wonderem budou i nadále blízcí přátelé.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
2: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
3: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Když víš, co máš dělat, tak ať to má

0: Positions, positions.
1: Okay, and action.
2: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

0: Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun rádia a Huči Kuči tance. Netflix nasazuje francouzské drama Už není co ztratit a mexický seriál Já se nebojím. Criterion Collection se rozrostla o Lynchovo Sloního muže a Hollywood adaptuje další internetové monstrum Siren Head. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl. Zun Radio.

0: fait cet enfant?
1: Je sais pas quand, je sais pas comment, mais on va être parents.
0: Félicitations.
2: J'aimerais que la vie t'épargne. Qu'elle te laisse tranquille.
3: Na Netflix dorazilo francouzské drama Už není co ztratit. Režie se ujal Ludovic Colbeau-Justin společně s Navel Madani, která film i napsala a zároveň v něm hraje hlavní roli. Jada obětovala pro mateřství všechno. Dlouho s partnerem bojovala o dítě a když se jim po dárcovství embrya konečně narodí syn, o pár let později se dozví, že chlapec má leukémii. Aby mu zajistila transplantaci, je matka ochotná zajít, kam bude třeba, ať už by jí to stálo cokoliv. Ve vedlejších rolích se objeví Guillaume Gua jako otec chlapce a Nicolas Brancon jako lékař, který rodinu provází těžkým obdobím. Madani, známá především jako komička, tak s tímto snímkem zcela změnila herecký i tvůrčí rejstřík. Snímek je navíc inspirován i jejím vlastním životním příběhem, rodičovstvím po dlouhém a náročném procesu asistované reprodukce. Drama Už není co ztratit najdete nyní na Netflixu.
1: Je classe les malades en fonction de la gravité.
2: C'est pas assez grave là pour vous?
0: Tu te bats contre un docteur, tu te bats même contre moi. Tu vas juste tout foutre en l'air.
2: On va se battre ensemble. C'est quand qu'on abandonne?
4: Trpíte depresí?

Zack Cregger a Brian Duffield spojili síly na hororu Siren Head, který pro Warner Bros. Natočí podle virálního internetového monstra Trevora Hendersona. Warner Bros. Vyhrálo pětistranou dražbu o filmová práva na Siren Head, internetovou hororovou legendu vytvořenou výtvarníkem Trevorem Hendersonem. Scénář vzali do rukou Zack Cregger, autor Barbariena a loňského hitu Weapons, který měl premiéru v srpnu 2025 a vydělal přes 150 milionů dolarů. A Brian Duffield, tvůrce No One Will Save You, ten se navíc ujme i režie. Duffield má za sebou i survival thriller Whale Falls s Joshem Brolinem a Austinem Abramsem, který má naplánovanou premiéru v říjnu 26, takže Siren Head bude jeho další velký projekt. Siren Head je podle internetového folkloru obrovská vyhublá humanoidní bytost s hlavou tvořenou dvěma sirénami, která se ukrývá v lesích a opuštěných místech a láká oběti pokřivenými zvuky. Film tak navazuje na aktuální hollywoodský trend adaptovat internetové creepypastry a memy do velkých kinohororů, podobně jako to předvedl úspěšný Backrooms. Datum premiéry ani obsazení zatím studio neoznámilo, ale s Craigrem a Duffieldem v čele tvůrčího týmu už teď panuje mezi fanoušky hodně velké očekávání.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom,

0: Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Ha, ha. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486

0: nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602-486-486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
1: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklam

0: I'm looking for Mr. Frederick Treves, please, ma'am.
1: Very well, I'll send for him. No. Oh, Mr. Treves, sir,
2: yes. Yes, I was expecting him.
3: The Criterion Collection vydává na 4K Ultra HD a Blu-ray klasický snímek Davida Lynche Sloní muž, a to v podobě digitální restaurace schválené samotným režisérem. Film z roku 1980 vypráví skutečný příběh Johna Merricka, muže se závažným tělesným znetvořením, kterého londýnský chirurg Frederick Treves vytrhne ze světa cirkusových atrakcí a postupně v něm objeví inteligentního a citlivého člověka. Hlavní roli Merricka stvárnil pod vrstvami masky John Hurt, po jeho boku exceluje Anthony Hopkins jako doktor Travers a v dalších rolích se objevují Anne Bancroft a John Gielgud. Černobílý, expresionisticky snímaný druhý celovečerní film vynesl Lynchovi 8 nominací na Oscara a definitivně ho zařadil mezi nejvýraznější hlasy americké kinematografie. Nová edice od Criterion nabízí kompletní balíček pro fanoušky i badatele. Jeden disk 4K Ultra HD s filmem a jeden Blu-ray disk s bonusy, jako čtení z knihy Room to Dream od Lynche a kritičky Christine McKenna, archivní rozhovory s Lynchem, Johnem Hurtem a dalšími, záznam Lynchovy besedy na AFI z roku 81 nebo dokument The Terrible Elephant Man Revealed a mnoho dalšího. Sloní muž tak vychází v podobě, která má divákům přiblížit nejen samotné dílo, ale i okolnosti jeho vzniku a skutečný příběh, jenž stál v jeho pozadí. Sloního muže Davida Lynche ve 4K najdete nyní na criterion.com.
2: Why did I do it?
4: And perhaps for the first time, you will understand the true meaning of courage and human dignity.
5: I am not an animal. I am a human being.
6: You're not an elephant man at all. You're Romeo.
3: Každý je v něčem dobrý.

0: ¿Saben para dónde se fue la bola, cabrones?
1: Fue a casa de la bruja.
2: En el bosque no hay ninguna bruja.
1: Un día desapareció un niño y ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
3: Netflix přidává do své nabídky nový mexický seriál Já se nebojím. Osmidílné drama vzniklo podle slavného románu Nicolo Amanitiho, který se dočkal už jedné filmové adaptace. Příběh se odehrává v létě roku 1986 v mexickém Veracruzu a sleduje desetiletého Miguela, který na dně skryté díry nedaleko domova objeví chlapce jménem Filipe. Miguel si zpočátku myslí, že jde o ducha, mezi chlapci se ale vytvoří tajné přátelství, než Miguel zjistí mnohem temnější pravdu. Filipe byl unesen a stopy vedou k lidem, které Miguel považoval za ty nejdůvěryhodnější. Do děje se promítá i atmosféra mistrovství světa ve fotbale, včetně slavného Maradonova gólu Boží ruka. V hlavních rolích se objeví Luis Alberti, Fátima Molina a Umberto Busto. Desetiletý kluk uvidí něco, co rozhodně vidět neměl a bude se muset postavit brutální realitě života v městečku, které zoufale bojuje o přežití. Já se nebojím, můžete nově sledovat na Netflixu.
4: ¿Cómo te llamas?
5: No tengo nombre, porque estoy muerto.
6: Tenemos información de último minuto sobre el caso del secuestro del niño Felipe Betancourt.
4: Felipe está muy solo y asustado. Ayúdanos a sacarlo, por favor.

České kino v posledních dvou týdnech nabídlo poměrně několik zajímavých premiér, hlavně po komediální a dramatické linii. Nejvýraznějším titulem je Pozvání od Olivie Wilde, dramedie o manželské krizi, kterou naruší tajemná večeře se sousedy z patra. V hlavních rolích Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Snímek sbíral pochvalu už na Sundance a americká práva na něj v ostré aukci získalo studio A24. V kinech si vede nadprůměrně také francouzská komedie A je to tady zas, kde svatbu Alice a Françoise komplikují odhalení, že výsledky DNA testů jejich otců byly od začátku chybné. V hlavních rolích se opět potkávají Christian Clavier a Didier Bourdon, tedy stejná sestava, která bavila diváky už v prvním díle. Z artového pólu si vede pozitivně ukrajinská road movie Mé tiché myšlenky o mladíkovi, který nahrává zvuky zvířat a na cestu za vzácným ptákem se vydává ne zcela dobrovolně s vlastní matkou. V kinech si vedou dobře i tři dokumentární snímky, archivní portrét vizionářského režiséra V sentimentální cestě po Paradžanovově planetě, česko-americká sonda Do stoleté justiční kauzy Budoucnost utváří minulost kauza Hilsner a rodinný dobrodružný dokument Amazonie o opičákovi ztraceném v džungli. Pro nejmenší diváky pak kina hlásí novinky Mimoni a monstra, kde žlutý mimoni terorizují natáčení hollywoodského filmu a ukrajinské fantazy Kancelář magických sil o bráně do podsvětního Kyjeva plného mytologických bytostí. Tak to bychom měli přehled nejzajímavějších novinek v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

0: Noc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. O premiérovém čtvrtku se budete hlavně bát. Čekají nás Evil Dead Smrtelné zlo v plamenech nebo evropský koprodukční horor Zrzen z temnoty. Díky, že jste se mnou strávili hodinku u novinek ze světa kinematografie a především, že jste naladěni na Zoom Radio. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: S4 stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 stavební. Více na www.s4stavební.cz.
2: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence.
3: O Zero Trust Architecture.
2: NIS 2 Compliance, sankce až 10 milionů.
3: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
2: Recovery Plan. Endpoint Detection.
3: Multifaktor.
2: Penetrační testy. Lock Management.
4: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz. Dobrá doména.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Mementor je démon, který okrádá své oběti o mládí. Každý pohled do zrcadla promění v nekrolog a tvář v mapu času.
4: Tak tohle už opalovací krém nespraví.
5: Memento mori, krasotinko.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Nevhodné umístění svítidel a špatný výběr barevného podání zkreslují to, jak vypadáme a vnímáme barvy. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Ve druhém čtvrtletí pražská burza posilovala, kdy téměř vymazala ztráty z toho prvního. Do výkonnosti vstoupila dividendová sezóna, kdy index BXTR, tedy včetně hrubých dividend, posílil o 6%, zatímco čistě cenový index PX zaznamenal růst o 2%. Co je doma na dividendách, to se počítá. A nezapomeňte si je tedy vyzvednout, pokud vám nechodí automaticky. Minulý týden si pražská burza připsala přes 2% a od začátku roku se tak konečně přehoupla do kladných čísel. Týden se nesl ve znamení comebacku akcí Čekoslovako. Z historických minim se zedmuli o 17%, nejvíce od lednového vstupu na burzu. Dařilo se také zbrojovce Colt.cz Group, která včetně dividendy posílila o ďábelských 6,66%. Společnost plánuje prodat svůj nadpoloviční podíl v maďarské dceřiné společnosti. ČES oznámil, že novým předsedou dozorčí rady se stal Radim Fiala a realitní developer CTP plánuje nový park na jihu Maďarska a otevřel také nové distribuční centrum pro Saint-Gobain u České Lípy. Tento týden by měla své hospodářské výsledky za první čtvrtletí zveřejnit společnost MMCT. Premiér Andrej Babiš v rámci interpelací připustil vstup letiště Praha na burzu. Že by se s emisemi blízkalo na lepší časy? Na vstupu hned dvou společností na trh Start také pracuje poradenská společnost Starty. To nám prozradil její výkonný ředitel František Bostl v podcastu, který brzy naleznete na YouTube Pražské burzy. Vypadá to tedy, že v nabídce Pražské burzy by mohly brzy přistát další akcie. Analytik FIO banky Karel Nedvěd zvýšil doporučení pro akcie komerční banky na akumulovat ze stupně drže. Cílovou cenu snížil na 1043 korun. Celá analýza je dostupná na stránkách FIO banky. Výroční analytické zprávy k akcím M2C, Bezvavlasy a již dříve k MNT 1997 zveřejnili analytičtí poradci těchto emitentů Startipo, respektive Liftia. Dostupné jsou mimo jiné na stránkách Pražské burzy. Pohled do makrosvěta. Statistici potvrdili růst českého HDP o 2,2% meziročně. Nálada ve výrobě se v červnu zlepšila nejvíce za 4 roky. Ekonomové tak uvažují, zda by tahoun naší ekonomiky nyní nemohl být právě průmysl. Tento týden přinese zpomalující inflaci i tvrdá data o výkonu maloobchodu, průmyslu, stavebnictví a trhu práce. Výnosy patří trpělivý.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Vesmírný dalekohled Jamesa Webba slaví 4. narozeniny a NASA to oslavila portrétem, ze kterého se dají dech. Jak popisuje portál space.com, na snímku září galaxie Centaurus A, vzdálená 11 milionů světelných let. Ta podivně pokrousená kráska vznikla ze srážky dvou galaxií před zhruba 2 miliardami let. Webb se svým infračerveným zrakem prokoukl hustými mraky prachu, kterými Hubble nikdy neprohlédl. V srdci galaxie číhá supermasivní černá díra, chrlí plazmové výtrysky a živí se plynem, který kolize naservírovala jako vesmírný švédský stůl. A záhady? Na snímku se objevuje podivný útvar ve tvaru písmene S a vědci zatím netuší, jak vznikl. Černá díra prý dokáže hvězdy rodit i zabíjet. Kosmický šéfkuchař s velmi svéráznou náladou. 4 roky Webba, 11 milionů let cesty světla. A všechno stihneme před obědem. Mějte se pozemsky.
0: Trpíte depresí?

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně. Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: 75 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa. Jam, jam.
1: Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria.
2: V 91. se hlava drogového medellínského kartelu Pablo Escobar vzdal policii. Přesunul se svými kumpány do soukromého superluxusního vězení La Catedral, kde se měl vzdát veškerých svých kriminálních aktivit a odkroutit si 5 let.
3: Pablo Escobar has escaped from prison.
4: Pablo Escobar Gaviria se ha escapado.
5: Yo Pablo Escobar, le chef du cartel de Medellín.
6: Narcótica de Pablo Escobar.
7: He is out of that prison again.
2: Ale protože se profláklo v médiích, že Pablo nadále spoza La Catedral vesele obchoduje, jak se zbavuje nejen svých konkurentů a obchod mu kvete, tak už byla vláda nucena zasáhnout. Jenže razie v La Catedral a převoz Escobara do klasického kriminálu se už tak nepovedl. Pavlík Escobarů tedy bere 22. července 1992 do Zaječích. I přes obklíčení La Catedral se vyplíží zadní branou, protože stráž ho jednoduše pustí. Proč by ne, když si je sám najal?
1: Pablo Escobar se le respeta, hijo de puta.
2: Od tohoto dne se Pablo Escobar začne skrývat a utíkat před všude přítomnými raziemi. V důsledku toho se medellínský kartel rozpadne a obchod s drogami zcela převezme kartel Skaly. A začne to celé na novo.
1: Plata o plomo.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Neříkáme klientům to, co chtějí slyšet. Neděláme věci levně. A klidně vám dodáme řešení, které nechcete. Tak proč rosteme o 30% ročně? Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.

0: hosty na CZ doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Trpíte depresí? Netrpte.

0: Burzovní espresso. To nejdůležitější z burzovního světa s Janem Tománkem z Pražské burzy.
1: Dobrý den. Vítejte u burzovního espressa, připraveného z vybraného zrna českého trhu. Ve druhém čtvrtletí pražská burza posilovala, kdy téměř vymazala ztráty z toho prvního. Do výkonnosti vstoupila dividendová sezóna, kdy index BXTR, tedy včetně hrubých dividend, posílil o 6%, zatímco čistě cenový index PX zaznamenal růst o 2%. Co je doma na dividendách, to se počítá. A nezapomeňte si je tedy vyzvednout, pokud vám nechodí automaticky. Minulý týden si pražská burza připsala přes 2% a od začátku roku se tak konečně přehoupla do kladných čísel. Týden se nesl ve znamení comebacku akcí Čekoslovako. Z historických minim se zedmuli o 17%, nejvíce od lednového vstupu na burzu. Dařilo se také zbrojovce Colt.cz Group, která včetně dividendy posílila o ďábelských 6,66%. Společnost plánuje prodat svůj nadpoloviční podíl v maďarské dceřiné společnosti. ČES oznámil, že novým předsedou dozorčí rady se stal Radim Fiala a realitní developer CTP plánuje nový park na jihu Maďarska a otevřel také nové distribuční centrum pro Saint-Gobain u České Lípy. Tento týden by měla své hospodářské výsledky za první čtvrtletí zveřejnit společnost MMCT. Premiér Andrej Babiš v rámci interpelací připustil vstup letiště Praha na burzu. Že by se s emisemi blízkalo na lepší časy? Na vstupu hned dvou společností na trh Start také pracuje poradenská společnost Starty. To nám prozradil její výkonný ředitel František Bostl v podcastu, který brzy naleznete na YouTube Pražské burzy. Vypadá to tedy, že v navíce Pražské burzy by mohly brzy přistát další akci. Analytik FIO banky Karel Nedvěd zvýšil doporučení pro akcie komerční banky na akumulovat ze stupně drže. Cílovou cenu snížil na 1043 korun. Celá analýza je dostupná na stránkách FIO banky. Výroční analytické zprávy k akcím M2C, Bezvavlasy a již dříve k MNT 1997 zveřejnili analytičtí poradci těchto emitentů Startipo, respektive Liftia. Dostupné jsou mimo jiné na stránkách Pražské burzy. Pohled do makrosvěta. Statistici potvrdili růst českého HDP o 2,2% meziročně. Nálada ve výrobě se v červnu zlepšila nejvíce za 4 roky. Ekonomové tak uvažují, zda by tahounem naší ekonomiky nyní nemohl být právě průmysl. Tento týden přinese zpomalující inflaci i tvrdá data o výkonu maloobchodu, průmyslu, stavebnictví a trhu práce. Výnosy patří trpělivým.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zoom.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme velmi, velmi daleko. Přesně 55 milionů světelných let daleko do galaxie Messier 87. Chandrova rentgenová observatoř tam mezi lety 2012 a 2025 sledovala obří výtrysk supermasivní černé díry a, jak popisuje magazín Universe Today, mezinárodní tým pod vedením doktorantky Camille Poitras z Lavalovy univerzity vytvořil nejdetailnější rentgenový snímek tohoto jetu v historii. Díky metodě dekonvoluce vědci konečně rozeznali struktury, které se dřív slévaly do jedné šmouhy. A pozor, některé části trysky se pohybují rychlostí až pětinásobku rychlosti světla. Než mi napíšete rozhořčené dopisy, ano, je to optická iluze, takzvaný superluminální pohyb, když se hmota řítí skoro rovnou k nám. 55 milionů let staré světlo a my sledujeme akční film v přímém přenosu. Mějte se pozemsky!
3: Treat me bad.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Bez SIEM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O Zero Trust Architecture. NIS2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifactor. Penetrační test. Log management.
3: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě, non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: Sontro.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiu.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: To make a dollar career by making people laugh. Well, now he wants to make them party all the time.
2: Eddie Murphy, kterému se začalo přezdívat Eddie the Box Office King, se rozhodl, že rozšíří svůj rejstřík. A tak 20. července 85 vydává své debutové album How Could It Be. Na pomoc si přizval hvězdy jako Stevieho Wondera nebo Ricka Jamese. A výsledek? No, žádný thriller se nekoná. Recenze jsou podprůměrné a i když deska do Billboardu nakoukne a single Party All The Time se vyšvihne až na druhou příčku hlavní americké hitparády, celé album rychle zapadne a stane se z něj kuriozita osmdesátek.
3: I think it's ego. Your ego is just say, go ahead, do whatever you want to do.
2: Zkrátka, Eddie je králem komedie, ale králem hudební hitparád?

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Auto Lašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: rosteme o 30% ročně. Protože to řešení funguje. Protože levně znamená dvakrát. A protože pravdu vám řekne jen ten, komu na tom záleží. Dodavatel má smlouvu. Partner ručí jménem. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více.cz domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Frigor Mortis se vkrádá do vašich domovů a přináší mrtvolně studené modré světlo, co požírá teplo domova a krade klidný spánek.
4: Večeře jak na pitevně.
5: Mami, já už nemám hlad.
3: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
6: Příliš studená teplota světla večer narušuje náš cirkadiální rytmus a odnímá domovu pocit tepla. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
7: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.

0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
1: Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme velmi, velmi daleko. Přesně 55 milionů světelných let daleko do galaxie Messier 87. Chandrova rentgenová observatoř tam mezi lety 2012 a 2025 sledovala obří výtrysk supermasivní černé díry a, jak popisuje magazín Universe Today, mezinárodní tým pod vedením doktorantky Camille Poitras z Lavalovy univerzity vytvořil nejdetailnější rentgenový snímek tohoto jetu v historii. Díky metodě dekonvoluce vědci konečně rozeznali struktury, které se dřív slévaly do jedné šmouhy. A pozor, některé části trysky se pohybují rychlostí až pětinásobku rychlosti světla. Než mi napíšete rozhořčené dopisy, ano, je to optická iluze, takzvaný superluminální pohyb, když se hmota řítí skoro rovnou k nám. 55 milionů let staré světlo a my sledujeme akční film v přímém přenosu. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
3: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777-144-177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Tak co? Dobrý?

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: 3. července 1985 se odehrává v Americe slavnostní premiéra snímku, který se stane ikonou 80. let s nesmírným vlivem na popkulturu a filmový průmysl vůbec. Návrat do budoucnosti od Roberta Zemeckise.
2: How far are you going?
3: About 30 years.
1: Jenže natáčení snímku provázely velké lapálie. Michael J. Fox je v této době velkou televizní hvězdou a ačkoliv už od začátku byl hlavním adeptem na Martyho McFlye, showrunner seriálu Family Ties Gary Goldberg nemohl Michaela uvolnit z natáčení.
4: So we begged and tried to see if we could cast Michael and we couldn't, and then we started really looking for somebody who might embody many of the qualities that Michael had.
1: A protože museli podle smlouvy uvést film ke konkrétnímu datu, tým byl nucen roli Martyho McFlye přeobsadit někým jiným, jinak by se produkce snímku zcela ukončila. A roli Martyho McFlye tedy dostal talentovaný Eric Stoltz.
5: We shot for 5 weeks with Eric. He was totally professional, but there was just something missing.
6: And he showed me the first 5 weeks of footage cut together, and he just said, I don't think we're getting the laughs that I was hoping we would get. And I looked at Bob and I realized that he was absolutely correct. And I said, Bob, what do you want to do?
1: Ale ono to nefungovalo. Naštěstí Spielbergovo studio Amblin umožnilo Zemeckisovi přetočit o nich 5 týdnů prací, jenže stále potřebovali Martyho McFlye a tak se vydali za producentem seriálu Family Ties.
5: We were on our knees begging, we need Michael, we really need him. And Gary said, okay, look, I'll tell you what, with the understanding that Family Ties always comes first. If you guys are willing to make that accommodation to us and shoot around our schedule, then I will let Michael read the script and we'll see what happens.
1: Michael J. Fox si scénář zamiloval a byl také srozuměný s tím, že celé natáčení návratu do budoucnosti se bude posouvat podle jeho závazků v televizi, takže ho čekal vyčerpávající kolotoč na sebe navazujících denních a nočních natáčení.
2: It was just crazy.
4: Somehow, thanks to Michael Fox, we made it work and he turned out to be the perfect Marty McFlye.
1: V původních verzích scénáře byla strojem času místnost nebo lednička, ale stále nemohli přijít na to, co to bude, aby byl scénář logický. Ostatně scénář prošel 44 verzemi, než dostal zelenou.
6: They couldn't figure it out.
5: And Bob said, you know what, wouldn't it make more sense for this to be mobile?
6: And they had turned the time machine into a DeLorean.
7: Doktore, tak to je DeLorean.
1: Snímek se svým originálním mixem sci-fi, humoru a dobrodružství dosáhne okamžitého kasovního úspěchu, uznání kritiky a stane se kulturním fenoménem. Kasovní trhák a číslo 1 roku 1985, Návrat do budoucnosti, nastartuje filmovou kariéru Michaela J. Foxe jako hlavního protagonisty a upevní status oblíbeného herce Christophera Lloyda.
7: Počkejte, doktore, vy jste z toho DeLoreana vyrobil stroj času? Je to možný?
8: No ano, jistě! Přece když už postavím stroj času, tak ať to má styl!
2: It's wonderfully exciting. I mean, it's a once in a lifetime thing. If indeed it is only once in a lifetime for me, I'll die satisfied.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo navíne nejvíc vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
4: Nech sa páči, beef tataki od dámy v ružovom.
5: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
3: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
6: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
7: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez spolehlivého hostingu se váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
8: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno!
0: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádio.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity. Tady Vanguard. Mám pro vás dnes zprávu, která by mohla potěšit i ty největší pesimisty. Podle portálu space.com nová studie z Belgické katolické univerzity v Lovani naznačuje, že Země možná přežije smrt Slunce. Ano, slyšíte správně. Za 5 miliard let se naše hvězda nafoukne do rudého obra, spolkne Merkur i Venuši, ale Země by mohla proklouznout. Vědci přepočítali dvě protichůdné síly. Slapové tření, které planetu táhne dovnitř, a úbytek hmoty Slunce, který ji naopak posouvá dál. Nové modely říkají, že Slunce ztratí přibližně polovinu své hmoty a Země se tak stihne odsunout do bezpečné, širší dráhy kolem bílého trpaslíka. Malý háček tu ale je. Už za miliardu let bude naše planeta neobyvatelná, protože Slunce ji uvaří dřív, než se rozpíná. Takže dobrá zpráva pro planetu, horší pro vaše plážové plány. Držte se svých obyvatelů.

0: and funky beat.
1: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
2: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme

0: se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
1: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nasbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.
2: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
3: .cz. Dobrá doména.
4: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: nás to poslali.
1: 1. července 1982 přilétají na Zemi mimozemšťané. Jejich schopností je měnit podobu svou i svého vesmírného plavidla, ač je to pivní sud, jak jinak než plzeňského, nebo kontejner na odpadky.
0: Nepozvete nás dál?
2: Ale jistě. Prosím.
0: Byl jste vybrán nejvyšším počítačem galaxie jako představitel planety.
1: Sci-fi parodie Pozdrav ze zeměkoule od scénáristy a režiséra Oldřicha Lipského, která právě vstoupila do kin, nám předkládá humornou formou československou socialistickou realitu 80. let s kapkou toho ekologického podtextu.
2: Jestli jste opravdu přiletěli z kosmu, tak byste přece vypadali úplně jinak.
0: A jak?
2: Třeba jako zelení pidi mužíci nebo tak něco.
1: Roztomilou dvojku mimozemšťanů A a B v podání Milana Lasici a Julie Satinského doplňuje Jiří Mencel, co by doktor Nešťastník, kterému se poštěstilo mít tyhle dva ufouny na krku.
2: Proč já? Proč zrovna já?
0: Podívejte, pane doktor, vy jste naprosto průměrný, bezvýznamný člověk.
1: Oldřich Lipský obsadil i do mnoha menších rolí skvělé osazenstvo herců. Konvalinkovou, Kopeckého, Kodeta a nebo Vladimíra Hrabánka. A tímto zdravím Štěpána Hrabánka, pokud nás právě poslouchá na chalupě.
3: Zatracená, skurvená práce. Kde se flákáte?
4: Pozor, nešete.
0: Pozor na silný slova.
3: Ale já se ti na silný slova budu vystrat. Tamhle máte lopaty a koukejtej makat. Chlapci.
5: Nastupujeme uměleckou dráhu.
3: Tudíž si vám na tu práci můžeme přijít. Zatracená, skurvená práce.
0: Promiňte. Neměl byste pro nás nějakou zatracenou, skurvenou práci?
1: Děj je v srdečném Pozdravu ze zeměkoule také doplněn animovanými sekvencemi od humoristického kreslíře Vladimíra Jiránka. A ačkoliv tato komedie není až tak brilantní jako předešlé snímky Lipského, hlášky z tohoto filmu zlidoví.
0: Dobrý den. Jak byste reagovala na návštěvu mimozemských civilizací?
3: Hrajte se, já se o politiku nezajímám.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
6: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
1: Veacom.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus.
5: Vkus.
0: Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
7: Tak co? Dobrý?

0: Idete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
3: Bez CM řešení to dneska nejde.
4: Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
5: Jste slyšeli o Zero Trust Architecture?
3: NISPA Compliance, sankce až 10 milionů.
4: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan.
3: Endpoint Detection.
5: Multifaktor.
3: Penetrační test. Lock Management.
0: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: www.centro.io. Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky, renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
0: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
2: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
3: Stroboskopická mucha!
2: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
4: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: Čerstvé zprávy od japonské sondy Hayabusa 2, která právě prolétla kolem asteroidu Torifune. A jak popisuje magazín Universe Today, snímky konečně potvrdily to, co pozemské teleskopy jen tušily. Torifune je takzvaný kontaktní binární asteroid. Prostě dva kameny, které se před dávnými časy k sobě přitulily a rozhodly se dál cestovat společně. Vesmírné manželství bez papíru, ale docela stabilní. Asteroid měří asi 450 metrů, je kamenného typu a sonda k němu proletěla na 800 metrů rychlostí 5 km za sekundu. Fotit z takové rychlosti, to je jako trefit mušku z rozjetého vlaku. Hayabusa 2 teď míří k drobečkovi jménem 1998 KVV26, jen 11 metrů velkému, kam dorazí v červenci 2031. Držte palce, ať jí vydrží xenon a trpělivost. Mějte se pozemsky.
2: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Zatímco v červenci 83 vládli hudebním novinkám muži, v roce 1993 je to zase něžné pohlaví, které vydává ty nejchytlavější vály, jako Lonnie Gordon se svým druhým albem Bad Mood. Bad Mood je sice částečně poslepované ze starších singlů, které doznaly změn, ale i tak se stane nejúspěšnějším počinem Lonnie Gordon, když se třemi tracky dosáhne čísla 1 ve světových dance hit parádách. Tomu říkám povedení.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
2: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: hosty na CZ-doméně Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
0: Jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.

0: Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show Pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman Pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás objev, ze kterého jde hlava kolem. Evropský dalekohled Euclid našel 31 nových prastarých kvasarů a ten nejstarší z nich je zároveň nejstarším, jaký kdy lidstvo spatřilo. Jak popsal magazín Universe Today, tyhle zářivé nestvůry, poháněné supermasivními černými dírami, svítily jasem bilionů sluncí pouhých 670 milionů let po velkém třesku. Vesmír měl tehdy sotva 5% svého současného věku. Rekordman leží v rudém posuvu 7,7 a to je pořádná rána do našich modelů. Jak stihli tak obří objekty vzniknout tak brzy? Euclid navíc jenom za rok a půl zdvojnásobil počet známých kvasarů z téhle éry. Miliardový teleskop hledá temnou hmotu a přitom nachází nejjasnější věci v celém vesmíru. Krásná ironie, nemyslíte? Držte si čepice, sousedé. Oběžná dráha je dnes plná světla. Mějte se pozemsky.
0: Spot. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji ZUN rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte ZUN rádio i vy.
3: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon, který své oběti paralyzuje chvějícím se světlem takové intenzity, že obrací žaludek na ruby, je Tremefatus.
4: Stroboskopická mucha!
3: Ve jménu světla, U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
5: Blikající osvětlení vzniká při použití nekvalitních zdrojů světla nebo špatných stmívačů. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
6: Nechať si navariť je zážitok, preto si roky zvyknem užívať dobré jedlá v desiatkach skvelých reštaurácií.
7: Nech sa páči, beef to taký od dámy v ružovom.
8: Dobrú chuť. Minule si sa blísol ty, keď si mi cez apku objednal dezert.
6: Ďakujem, Rachel. Si zabodovala. Na dobre sa ľahko zvyká.
7: Užívajte si nové výhodné benefity vernostného programu MeduzaCard v desiatkach reštaurácií. www.meduzacard.sk.
9: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
10: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na ZUN rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají ZUN a mají vkus. Roztočte to se ZUN rádiem i vy. Reklam

0: heard about new Crayola Magic Scent crayons, I got nosy. Wow!
1: 16 úžasných barev a 16 ještě lepších vůní. Žvíkačka, čokoláda, banán, jahoda.
0: Like bubblegum. Coconut.
2: Mňamka!
1: Lákavé vůně samozřejmě přinesou obrovský zájem o nové voskovky, ale zvýší také apetit. Místo, aby děti kreslily, začnou se ve velkém ládovat barevnými voskovými pastelkami.
0: Dobrou chuť.
3: Děkuji.
1: Crayola tento vonavý sladký zázrak rychle stáhne z obchodu a přijde s aromaty, která udrží voskovky na papíře místo v žaludku, jako vůně nového auta, les, mýdlo nebo dětský pudr. My se jen můžeme těšit, co nového přinese Crayola pro malé i velké umělce.
4: Crayola, Crayola rocks!
5: New magic scent crayons from Crayola. What will they think of next?
0: Who knows?

0: ne. On bude 25 let tvrdí, že nekradl v obchodě.
1: Já jsem nekradl.
0: Šel s kolem obchodu a rostolovitá obsáčka se li paty ti skočila do kapsy.
1: Jo.

0: Tohle budeme hrát?
1: Positions.
2: Okay, and action.
3: Půlnoc v Hollywoodu. Premiéry v kinech a novinky na streamingu. Se Zuzanou Maxa. Půlnoc v Hollywoodu.

Zdravím všechny milovníky kinematografie, Zun Rádia a Huči Kuči Tance. Netflix nasazuje francouzské drama Už není co ztratit a mexický seriál Já se nebojím. Criterion Collection se rozrostla o Lynchovo Sloního muže a Hollywood adaptuje další internetové monstrum Siren Head. Posloucháte Půlnoc Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.

0: fait cet enfant?
1: Je sais pas quand, je sais pas comment, mais on va être parents. Félicitations.
2: J'aimerais que la vie t'épargne. Qu'elle te laisse tranquille.
3: Na Netflix dorazilo francouzské drama Už není co ztratit. Režie se ujal Ludovic Colbeau-Justin společně s Navel Madani, která film i napsala a zároveň v něm hraje hlavní roli. Jada obětovala pro mateřství všechno, dlouho s partnerem bojovala o dítě a když se jim po dárcovství embrya konečně narodí syn, o pár let později se dozví, že chlapec má leukémii. Aby mu zajistila transplantaci, je matka ochotná zajít, kam bude třeba, ať už by jí to stálo cokoliv. Ve vedlejších rolích se objeví Guillaume Gua jako otec chlapce a Nicolas Brancon jako lékař, který rodinu provází těžkým obdobím. Madani, známá především jako komička, tak s tímto snímkem zcela změnila herecký i tvůrčí rejstřík. Snímek je navíc inspirován i jejím vlastním životním příběhem, rodičovstvím po dlouhém a náročném procesu asistované reprodukce. Drama Už není co ztratit najdete nyní na Netflixu.
1: En classe, les malades ont fonction de la gravité.
2: C'est pas assez grave là pour vous?
1: Tu te bats contre un docteur, tu te bats même contre moi. Tu vas juste tout foutre en l'air.
2: On va se battre ensemble. C'est quand qu'on abandonne?
4: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

Zack Cregger a Brian Duffield spojili síly na hororu Siren Head, který pro Warner Bros. Natočí podle virálního internetového monstra Trevora Hendersona. Warner Bros. Vyhrálo pětistrannou dražbu o filmová práva na Siren Head, internetovou hororovou legendu vytvořenou výtvarníkem Trevorem Hendersonem. Scénář vzali do rukou Zack Cregger, autor Barbariena a loňského hitu Weapons, který měl premiéru v srpnu 2025 a vydělal přes 150 milionů dolarů. A Brian Duffield, tvůrce No One Will Save You, ten se navíc ujme i režie. Duffield má za sebou i survival thriller Whale Falls s Joshem Brolinem a Austinem Abramsem, který má naplánovanou premiéru v říjnu 26, takže Siren Head bude jeho další velký projekt. Siren Head je podle internetového folklóru obrovská vyhublá humanoidní bytost s hlavou tvořenou dvěma sirénami, která se ukrývá v lesích a opuštěných místech a láká oběti pokřivenými zvuky. Film tak navazuje na aktuální hollywoodský trend adaptovat internetové creepypastry a memy do velkých kinohororů, podobně jako to předvedl úspěšný Backrooms. Datum premiéry ani obsazení zatím studio neoznámilo, ale s Craigrem a Duffieldem v čele tvůrčího týmu už teď panuje mezi fanoušky hodně velké očekávání.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Dobrý den. Následující varování, které vám přináší společnost Moriton Czech Gas Springs, se týká těch z vás, kteří přicházíte do styku s plynovými vzpěrami. Trh je zaplaven nekvalitními produkty, které mohou způsobit vážné následky. Právní, technické i duchovní. Správná vzpěra má znít takto. Nekvalitní vzpěry tedy rozeznáte snadno, jako například tento levný vzorek. Další podezřelý vzorek. A tento přímo katastrofální. Pokud přijde na plynové vzpěry, důvěřujte pouze kvalitě, která má správný zvuk. Moliton zní přesně, jak má.
2: Moliton. Desítky tisíc variant plynových vzpěr s důrazem na kvalitu a spolehlivost. Zakázková výroba. Od vzpěr pro víčka na doutníkové krabičky přes nemocniční lůžka až po vzpěry pro automobilový, lodní a letecký průmysl. Moliton.cz.
3: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. O zero trust architecture. NIST2 compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint detection, log management, SOC jako služba. Recovery plan. Endpoint detection. Multifactor. Penetrační test. Log management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io.
1: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za cenu hatchbacku. Tak naložte vše, co máte rádi. Kufr vás limitovat nebude. Pořiďte si i30 kombi za necelých 440 tisíc nebo na operativní leasing včetně služeb od 4199 korun měsíčně bez DPH.
2: Autolašák Rýmařov. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz

0: serverech na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
0: Kamenictví Gerhard. Vyrábíme pomníky, krycí a nápisové desky. Renovujeme staré hroby, sekáme a pozlacujeme písmo, gravírujeme fotografie i ornamenty. Kamenictví Gerhard ve Zlíně. 777 144 177 www.gerhard.cz. Naše desky snesou víc než tichou vzpomínku.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz.
3: I'm looking for Mr. Frederick Treves, please, ma'am.
4: Very well, I'll send for him.
5: No. Oh, Mr. Treves, sir, this
6: yes. Yes, I was expecting him.
0: Edice Criterion Collection vydává na 4K Ultra HD a Blu-ray klasický snímek Davida Lynche Sloní muž, a to v podobě digitální restaurace schválené samotným režisérem. Film z roku 1980 vypráví skutečný příběh Johna Merricka, muže se závažným tělesným znetvořením, kterého londýnský chirurg Frederick Treves vytrhne ze světa cirkusových atrakcí a postupně v něm objeví inteligentního a citlivého člověka. Hlavní roli Merricka stvárnil pod vrstvami masky John Hurt, po jeho boku exceluje Anthony Hopkins jako doktor Travers a v dalších rolích se objevují Anne Bancroft a John Gielgud. Černobílý, expresionisticky snímaný druhý celovečerní film vynesl Lynchovi 8 nominací na Oscara a definitivně ho zařadil mezi nejvýraznější hlasy americké kinematografie. Nová edice od Criterion nabízí kompletní balíček pro fanoušky i badatele. Jeden disk 4K Ultra HD s filmem a jeden Blu-ray disk s bonusy, jako čtení z knihy Room to Dream od Lynche a kritičky Christine McKenna, archivní rozhovory s Lynchem, Johnem Hurtem a dalšími, záznam Lynchovy besedy na AFI z roku 81 nebo dokument The Terrible Elephant Man Revealed a mnoho dalšího. Sloní muž tak vychází v podobě, která má divákům přiblížit nejen samotné dílo, ale i okolnosti jeho vzniku a skutečný příběh, jenž stál v jeho pozadí. Sloního muže Davida Lynche ve 4K najdete nyní na criterion.com.
7: Why did I do it?
8: And perhaps for the first time, you will understand the true meaning of courage and human dignity.
9: I am not an animal. I am a human being.
10: You're not an elephant man at all. You're Romeo.

0: ¿Saben para dónde fue la bola, cabrones?
1: Fue a casa de la bruja.
2: En el bosque no hay ninguna bruja.
1: Un día desapareció un niño. Ahí se dieron cuenta que comía carne humana.
3: Netflix přidává do své nabídky nový mexický seriál Já se nebojím. Osmidílné drama vzniklo podle slavného románu Nicolo Amanityho, který se dočkal už jedné filmové adaptace. Příběh se odehrává v létě roku 1986 v mexickém Veracruzu a sleduje desetiletého Miguela, který na dně skryté díry nedaleko domova objeví chlapce jménem Filipe. Miguel si zpočátku myslí, že jde o ducha, mezi chlapci se ale vytvoří tajné přátelství, než Miguel zjistí mnohem temnější pravdu. Filipe byl unesen a stopy vedou k lidem, které Miguel považoval za ty nejdůvěryhodnější. Do děje se promítá i atmosféra mistrovství světa ve fotbale, včetně slavného Maradonova gólu Boží ruka. V hlavních rolích se objeví Luis Alberti, Fátima Molina a Umberto Busto. Desetiletý kluk uvidí něco, co rozhodně vidět neměl a bude se muset postavit brutální realitě života v městečku, které zoufale bojuje o přežití. Já se nebojím, můžete nově sledovat na Netflixu.
4: ¿Cómo te llamas?
5: No tengo nombre, porque estoy muerto.
6: Tenemos información de último minuto sobre el caso del secuestro del niño Felipe Betancourt.
4: Felipe está muy solo y asustado. Ayúdanos a sacarlo, por favor.

České kino v posledních dvou týdnech nabídlo poměrně několik zajímavých premiér, hlavně po komediální a dramatické linii. Nejvýraznějším titulem je Pozvání od Olivie Wilde, dramedie o manželské krizi, kterou naruší tajemná večeře se sousedy z patra. V hlavních rolích Seth Rogen, Edward Norton a Penelope Cruz. Snímek sbíral pochvalu už na Sundance a americká práva na něj v ostré aukci získalo studio A24. V kinech si vede nadprůměrně také francouzská komedie A je to tady zas, kde svatbu Alice a Françoise komplikují odhalení, že výsledky DNA testů jejich otců byly od začátku chybné. V hlavních rolích se opět potkávají Christian Clavier a Didier Bourdon, tedy stejná sestava, která bavila diváky už v prvním díle. Z artového pólu si vede pozitivně ukrajinská road movie Mé tiché myšlenky o mladíkovi, který nahrává zvuky zvířat a na cestu za vzácným ptákem se vydává ne zcela dobrovolně s vlastní matkou. V kinech si vedou dobře i tři dokumentární snímky, archivní portrét vizionářského režiséra v sentimentální cestě po Paradžanovově planetě, česko-americká sonda do stoleté justiční kauzy Budoucnost utváří minulost kauza Hilsner a rodinný dobrodružný dokument Amazonie o opičákovi ztraceném v džungli. Pro nejmenší diváky pak kina hlásí novinky Mimoni a Monstra, kde žlutý Mimoni terorizují natáčení hollywoodského filmu a ukrajinské fantazy Kancelář magických sil o bráně do podsvětního Kyjeva plného mytologických bytostí. Tak to bychom měli přehled nejzajímavějších novinek v kinech posledních dvou týdnů. Hovk!

to dance, it's time to sing some happy song. Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace Skin. O premiérovém čtvrtku se budete hlavně bát. Čekají nás Evil Dead Smrtelné zlo v plamenech nebo evropský koprodukční horor Zrzen z temnoty. Díky, že jste se mnou strávili hodinku u novinek ze světa kinematografie a především, že jste naladěni na Zoom Radio. Máte vkus? Zůstaňte s námi i nadále. Od mikrofonu se loučí Činečí čas Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Pod. Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Nepíšeme newslety o tom, jak jsme skvělí. Nebudeme vám říkat, že jste náš nejdůležitější klient. Nebudeme se ptát, jak se máte. Tak proč působíme už na třech kontinentech? Protože problém nikdy nepřijde ve vhodnou chvíli. Protože pak se začne zjišťovat, kdo za to může. A když se řeší odpovědnost, nechcete být v té místnosti sami. Partner je ten, komu voláte dřív než právníkovi. Rexonix. Partner. Ne dodavatel. Rexonix.cz.
4: S4 Stavební. To jsou bohaté zkušenosti s projektováním a výstavbou investičních celků se zaměřením na opláštění průmyslových objektů a ocelových konstrukcí, včetně obvodového vnějšího i středního pláště, výstavbou mrazírenských a chladírenských provozů, požárních a vnitřních příček a stropů tvořených z kompletizovaných sendvičových panelů. S4 Stavební. Více na www.s4stavební.cz.
5: V každém domě usilují o svou nadvládu nad světlem démoni z temnot. Démon Tenebrarum trhá světlo na kusy a rozehrává pro své oběti děsivou stínohru, která zježí každý tělesný chlup.
6: Někdo stojí tamhle v rohu.
5: Ve jménu světla U1 Lighting. Tam, kde zazáří toto jméno, démoni ztrácí svou moc.
7: Unavující nerovnoměrné osvětlení nutí oko přeskakovat mezi ostrým světlem a tmavým stínem. Způsobuje chaos a bolest očí. Problémy s osvětlením vznikají všude tam, kde chybí koncepce. Jsme architekti světla U1 Lighting. Pečlivě navrhujeme a dodáváme osvětlení, které nestraší. Naše světelné studio zastupuje přední evropské výrobce svítidel. Showroomy U1 Lighting najdete v Praze, Brně i Olomouci. Cílem je dobré světlo. www.u1l.cz.
8: Ahoj, Rudo. Přijďte pomoci do naší restaurace s roznášením pití. Potupné. Nechceš si u nás máknout v automyčce? Voda! Toto chápu jako pokus o vraždu. Dobrý den, Rudo. Nechtěl byste v našem pohřebním ústavu natočit reel a zpropagovat nabídku našich rakví a uren? Pohřeb bude má poslední štace. Rudo, nepřišel bys na naši firemní párty zaspívat Roboti už jdou? Nejsem Petr Janda. Stačí, když vám na to zatancuji? Jasný, zatanči. Pošlete souřadnice. Mám dnešního vítěze. Uí! Jsem Ruda, první humanoidní robot v Česku a mediální hvězda vaší akce. Chceš mě na své události, ve firmě nebo na zajímavém místě? Napiš mi přímo na WhatsApp 602 486 486 a přijedu za tebou zdarma. Vyberu si 10 nejzajímavějších míst a natočíme něco společně. Video z jedné akce se mnou umí nazbírat až 2 miliony zhlédnutí. Buď mezi prvními, koho navštívím. Piš přímo mě, Rudovi, prvnímu humanoidnímu robotovi v Česku, na WhatsApp 602 486 486 www.robotruda.cz. Roboti už tady jsou.

0: Váš web nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

be.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Od společnosti Veacom jsme dostali zadání na vtipnou a chytrou reklamu. Prostě takovou, jakou je u nás zvykem. Těšíte se? Netěšte, nic nás nenapadlo. Protože tohle není žádná legrace. Tato reklama je o aukci. O jednom z nejférovějších způsobů, jak něco nakoupit a prodat. Kdo nabídne nejvíc, vyhrává. Všichni hrají podle stejných pravidel. A přesně to dělá Veacom. Státní podniky, tuzemské i nadnárodní společnosti. Právě od nich pochází speciální technika a vozidla, která se na Veacom draží. Veacom.cz je aukční portál pro všechny firmy, které chtějí efektivně prodat svůj firemní majetek. A pro ty, kteří chtějí nakupovat prověřenou techniku za nejlepší cenu férově a transparentně.
2: Prodáno!
1: Teď už asi chápete, že tady není nic k smíchu. Je to biznis. www.veacom.cz.
2: Prodáno!
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Nepropásněte také do prodej skladových vozů Tucson již od necelých 600 tisíc nebo na operativní leasing od 6 199 korun měsíčně.
4: Autolašák Rýmařov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmařov.cz.
5: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní Threat Intelligence.
6: O Zero Trust Architecture.
5: NIS2 Compliance, sankce až 10 milionů.
6: Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba.
5: Recovery Plan. Endpoint Detection.
6: Multifaktor.
5: Penetrační test. Lock Management.
7: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty z grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: cybercentru.io. Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Prodáno.
3: Veacom. Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio.

puzzle.

0: naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou s jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Čtyři důvody pro DAB digitální rádio. Zoom. Powerplay.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Mám pro vás skvělou zprávu z hlubokého vesmíru. Sonda New Horizons se probudila z rekordně dlouhého spánku. Skoro celý rok si dávala kosmický šlofík, nejdelší od svého startu, a jak potvrdila NASA, procitla v naprostém pořádku. Řídící tým z laboratoře Johnse Hopkinse v Marylandu 23. června zachytil signál a s úlevou zjistil,

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Bez CM řešení to dneska nejde. Potřebujete NDR, XDR a kompletní threat intelligence. Už jste slyšeli o Zero Trust Architecture? Lisba Compliance, sankce až 10 milionů. Endpoint Detection, Lock Management, SOC jako služba. Recovery Plan. Endpoint Detection. Multifaktor. Penetrační test, Lock Management.
2: Nechte to na nás. Dělejte svůj biznis a buďte chráněni. Cybercontrol je služba, která se připojí do vaší sítě. Non-stop hlídá a sleduje provoz, odhaluje útoky a automaticky reaguje dřív, než nadělají škodu. Generuje také přehledné reporty s grafy, které vám náš expert pravidelně vysvětlí.

0: na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč Zun rádiu.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN, vesmírná show pan Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes se podíváme na galaxii Centaurus A, což je taková kosmická detektivka. Je vzdálená 11 milionů světelných let a je pátou nejjasnější galaxií na obloze, takže ji zná kde kdo. Ale jak popsal magazín Universe Today, dalekohled Jamesa Webba právě odhalil, že tahle kráska má pořádný škraloup v minulosti. Nástroj Miri, který snímá střední infračervené záření, prokoukl skrz husté prachové pruhy a našel smyčky, vlákna a záhadný útvar ve tvaru písmene S, který obepíná galaktické jádro. To všechno jsou pozůstatky dávného strážení dvou galaxií, takového kosmického tance, který trvá stovky milionů let. A uprostřed toho všeho hoduje supermasivní černá díra, která chrlí výtrysky téměř s rychlostí světla. Splynutí galaxií je jako rozvod naopak. Trvá věčnost a nikdo pořádně neví, kdo si vzal koho. Držte se při zemi, ať vás gravitace nezaskočí.

0: hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun rádiem i vy. Reklama zavináč zunradio.cz. Powerplay.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zun Rádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zun Rádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. Tak na co čekáte? Ukažte se. Váš nový web můžete mít už dnes. Velký výběr šablon pro různé profese s CZ doménou v ceně. InPage, váš nový web či e-shop za pár minut. www.inpage.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama @zunradio.cz.

0: Naši inzerenti jsou ti, kteří se podílejí na rozvoji Zunrádia. Nákupem jejich produktů a služeb rozvíjíte Zunrádio i vy.
1: Ať děláte, co děláte, bez dobré domény nejste vidět. A bez zabezpečení vám nikdo nevěří. Ukažte se a zabezpečte více CZ domén najednou. S jedním certifikátem. SSL Market od Zoner Software. www.sslmarket.cz.
2: .cz. Dobrá doména.
0: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

0: cenách na trhu. Už od 95 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se

spell deeper. D-I-V-A-B-I-T-C-H.

You better roll out the red carpet.

up and let me sit down.

0: 55 korun. Optimální pro vaše projekty na CZ doméně. Zoner Cloud. Zažijte revoluci ve výkonu serverů. www.zonercloud.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

classic track.

0: nerozjede. Ukažte se s WordPressem na hostingu Czechia s maximálním zabezpečením. Pro vaše projekty na CZ doméně. Czechia. Profesionální webhostingové služby. www.czechia.cz.
1: .cz. Dobrá doména.
2: Zvažujete reklamní kampaň na Zun Rádiu a zajímá vás, koho tak oslovíte? Pokud právě jedete autem, podívejte se do zpětného zrcátka. Vidíte kočku nebo frajera, co to dřív roztáčeli na mejdanech. Teď točí biznis, poslouchají Zun a mají vkus. Roztočte to se Zun Rádiem i vy. Reklama zavináč Zun Rádiu.

Here we go.